0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer.
3: 3, 4.
4: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme.
1: Jsem si připadal jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. To se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňujou to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Pak oni to 5 dní lepili. To jsem na to vůbec neviděl.
2: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se mohla televize zlobit, že jí konkurujem, to snad by jsme... Bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
2: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak sběraj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
2: Jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
2: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. A si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak hara-bara, to máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najedu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
2: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
2: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
2: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už toho teďka napsal hodně. Už jsme spolu prožili spoustu zážitků. Ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu v odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou radu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenský. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on třeba, on říká, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl jít do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, už je v trepkách jenom, že? A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuskal. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuskal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vyryl, protože mu tak třeba neudržel nic. A ten si přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako, že máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Já si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Na prcka. A pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem nevěděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to šíle, že jo. A tam, když jsem pozoroval, tak to byl takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky, jak žral a šel kolem klisny, tak on udělal říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrádlo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K maskarnímu karnevalu patří vyhodnocení nejvtipnější masky. Fantazie našich lidí je v tomhle směru obrovská. No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
2: Já šel za rozkrádačku.
1: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
2: A koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
1: No jenom, že vy jste se toho nebál a právě jste se stal středem pozornosti.
2: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte.
1: No, ve vašem případě se myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
2: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte?
1: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
2: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu radši, víte?
1: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
2: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo, ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
1: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
2: To vám teda pěkně děkuju.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Já...
4: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
3: Ach, jo. Tak už jsi starý jen do napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. My již musíme tam všichni.
4: Kam, prosím?
3: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
4: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
3: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
4: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
3: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
4: Kam, prosím?
3: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. On z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemí tohleto železný zdraví, to mu řekl.
4: Pane,
3: no, prosím.
4: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
3: no, ne, já
4: zdraví.
3: Jen tak, že jako...
4: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
3: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám. u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
4: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
3: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
4: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
3: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
4: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
3: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
4: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
3: Jedete do Brna?
4: Jedete do Brna.
3: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
4: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
3: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
4: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
3: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vodní z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
4: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
3: Co do Olomouce?
4: No jedete do Olomouce.
3: Co vy děláš v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
4: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
3: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
4: No, dovolte, pane.
3: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
4: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
3: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
4: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
3: Děkuji.
4: Kulajda.
3: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrošťák, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
4: cpala. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam?
3: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
4: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
3: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijedu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
4: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
3: měl... Měl Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
4: Ano, můžete. Já. Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
3: To vám pomůže?
4: Ano, to mi pomůže.
3: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
4: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
3: ano, paní,
4: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florenc.
3: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
4: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
3: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
4: Lístky nedává, dává to počítač.
3: To vás prosím.
4: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
3: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
4: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
2: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
1: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní, to mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
2: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte. Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
1: Ne, a měl?
2: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fížiná lence.
1: Jo, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
2: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusů, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubů skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
1: No, říkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
2: Takže se nedivte, pane Eduarde, když jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
1: Ale proba, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit.
2: No, prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Říkala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
1: Jakou flaškou?
2: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
1: Ale vy mě křivdíte.
2: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystal slivovici, takže jsem mu jenom utrhla ruka.
1: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám ušlechtilýho koníčka, který se snaží rozvinout lidský poznání. A já jsem nechtěl nic jiného, než rozvinout taky vaše lidský poznání.
2: No tak s tím pozor, já už toho poznala dost.
1: Já jsem prostě lovec zvuků. Já jsem byl 3krát vyznamenaný závodním klubem. Naposled za tuhletu nahrávku, poslechněte si. Co myslíte, že to je?
2: Já nevím.
1: Soudruh, ředitel podepisuje 4letní prémie. A tohleto, to je tedy unikát.
2: To by mohla být, dejme tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede toupá do kopce.
1: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
2: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
1: Klidně. Když mám ve svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
2: No to by mohla být z dálky... Čestná salva, ne?
1: Ne. To je pukání kaštanu ve stromovce. To teď přeletělo tůčko.
2: Ano.
1: Tak představte si, že já tuhletu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce, mikrofon v druhé ruce deštník.
2: No, ještě, že to nespat, víte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
1: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle? Takhle přijela? A potom přijeli požárníci.
2: Žido.
1: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jaksi je to moje vášeň, že ano? Tak pan docent na psychiatrii taky se proto natchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
2: No tak to by mohl být kulomet, ne?
1: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
2: To je tohleto. Krásný, no. A jak se vařej na tvrdo?
1: 7 minut.
2: A máte to taky nahraný?
1: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to... Zase pustí. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
2: No tak to je jasný, to je 100krát zesílený čmelák.
1: Niagárský vodopády z kanadské strany.
2: A já vždycky myslela, že Niagára temně hučí. Do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
1: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
2: To je sugestivní. Nádhera.
1: Tak já jdu pro to víno, růženko. Drahá, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
2: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
1: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
3: Oh. Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
4: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšela. Jsem tma.
3: A já?
1: No, to je taková experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček, že?
2: Že já mám taky koníčka? Hejte! No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říkal, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlape. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zvykl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátý důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi až normální, koupíš mi snad hoskou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, tak, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ale taková celkem jako, to na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
0: Hrabé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si, oš, ty Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl, copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
3: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svadební noc.
2: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
3: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, Ostatně tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svadební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
2: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
3: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svadební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
2: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
3: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
2: Děkuji vám za rozhovor.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem vám dneska něco říct o škůcích ze zemědělství. V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama velikánské slony. Nebo hro, když válí sudy po poli. Nebo černoši, když zapomenou zasavit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No, něco taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. Taky krtek, to je pěkná tu... Pacholek. Ten všechno rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše opaloval jsem si, no ona se mi, manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No, ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No, najednou se mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase. A zase zmizel ze zemi. No, ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se... Prostě krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hnědounký. Na sluníčku se jenom blejskaly. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už leželi na zemi. No, strýda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký papacholek ze zlodějské mu nechodil v noci že tajně česat. No, a jednou přišel strýda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, kopal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny zařádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. Asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli No ne, jestli se náhodou nepřijde napít. Nepřišla. No. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš, nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamalýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr, a vypustil jsem na pole plyn pro pambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusní zvuky, nebo tak. Došel jsem si do domu pro tatahací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No a popotvora pořád nikde. No tak to už mě teda naštvalo a přivez na pole cisternu s naftou. A všechno na naftu jsem do pole vypustil. No a co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Vovoty na nafty vypadaly jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně na nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu naha. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole kus takový gumičky. Zejde s rolovanou pláštěnku, ale kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
2: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
1: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
1: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
1: Když se to hláskuje, tak kakao. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
2: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
1: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
2: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
1: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
2: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
1: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
2: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
1: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
2: No a obligátní otázka, jaké jsou vaše umělecké plány?
1: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje

0: Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V divadlech bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: Je, no jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo, teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček. Tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na korbínu a řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no, okno nevěděl, absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no, mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan Rizer Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál popřenej o tu berlu, tak ne. Takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu povídal, a nemám tě rád.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda, nemám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak, já ten tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady šicí. Lanžočané si došli, to je fajn. Lanžoč je teda kompletní. Jen tam vidím, aj z Vracov, já jsou tady někteří. A i Slováci dojeli. Slováci jste tady?
3: Tu jsme,
2: ano, výborně, ne, já tak... Jo, ano, výborně. No tak, Slováci věří, že mě všetkému budete rozumět, já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení, no. No ne, někdy jsou to problémy, teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe, no, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no, je to fajn. No tady se dívám, však ano, strýček došel, tady aj z tetičku. Je, že vy dva jste manželé? No jo, jasno. Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. Ale to je včelka i vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju ze psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě. Samozřejmě má doma hodnou ženu a tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první řadě, no. A i novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? No. A tady máte zapchlé jehličí, no. A teď je šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená švecna. No díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Kassandra. Ano, Manuela, děkuju, ano, Manuela, Rosalinda, Orero, divoký anděl, to je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, kdy to byl ten Dallas, ne? Ten Juling, ten s tím kloboukem, no. Ten starosta JZD z Ameriky, Juling, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžutě. Lanžut pomlčka South Fork, no. Protože my u nás také tak chlastáme, no. K nám ta ožralá Suelín zapadne 1-2. Nafta který je kůsek, to říkáte. No pije se všude, keď teda včil s tím pitím, jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To kdyby jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lanžotě, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale lidé se bojí, je to fakt teda, no. Však já mám dvou kamarádů, jezdí po montážách, maringoci, tak jak se báli tej nemoci ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, a to tu krávu sebou vozíte v tej maringoci? Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě. A co ten smrad, že ona si zvykne. Proti gustu žádný nešpudrát, no. Ale teda je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábáme sušené mléko. Koupili jsme krávu, tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odkud to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v Lanžotě, chytré, že místo toho hovězí a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co? Ještě ta. Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. rychle se udělá, pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čekaj, to máte všelijaké ty diety, no, a je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stá před 10 týdňama, no. A včíl? Říká, no bodaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no, pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. Nejlepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi, to kozaná, kozaná, kozaná, kozaná, kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Tato, co? Ty už si blbý jak ty chlapi v práci, no. No je, no tak je to fakt, říkám, moja se umlátí pořád, cvičí, pořád vám vymýšlá, jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád třeba šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Zabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám břuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. No, že já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včilkaj u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolog, víte, kde je ten uzel, no. No, veliká sláva, zešli jsme se na obecné škole, tam je tabula, no, tak jsme to tam kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Nemáte teplák, já tam nevidím, no. No tak ale, Tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Jedino, teda já i strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budem dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, tak ale Tetina fakt je šikovná taková. No, však aj Tetina Esmeraldová, no. Na vás jsem už skoro zapomněl, no. Taková kočka. Teď no, nežerete vy ten viskas? Však kočky žerou viskas a jak jsou zdravé. Psi žerou ten pedigripáv a jak jsou zdraví psi. Tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, no, tak je to tak, ale nic méně. Kočka, kočka, no. Jedino, tady, v zeleném Esmeraldová. Vy, kdybyste si místo tý gatí dala na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. A nebo víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To vy jste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešné zuby do kastrolka. No. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Šikovná, no vidíte jaká, no. No, no tak, erotika, no. Však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Sa podívajte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co? To je největší noclehárna v přímém přenosu, no. Ta zapadá jenom popíja, koštuje, no. Minule, jak slavili, nevím, co tam je, jestli ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, ty poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzl? No, že letěl na Kanárské ostrovy! Ale že já jsem myslel takové ty 2 nuly, no že ty letěli s ním. Je to právě. Když to tak seberete, už aj ty děcka, jak je to moudré, co? No, no všecko to ví, no. Také, co jsme se učili my ve škole? To byl samý Karel Hynek, Mácha, Máj, na břehu řeky, co? Seděla pod borovičkou. No, tak. No a čo taky jde vidět, tý paša Šenor doma říká, že mami, že já jsem se ti naučil ve škole novou básničku, že oholil ty české tlamy a byl z toho zmožený a tak odjel na Bahamy, jmenoval se Kožený. Co? Je to pravda?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žesťových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků.

0: kovář dříví potřebuje a získává je od souseda kukačky. No a někdy od souseda nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ano, to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
1: Sekunda.
0: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se poděla třetí věta, soudí, že Kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Váš kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
0: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fej nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka, a možná, že by se dalo říci i pane profesore,
1: i pomalu.
0: Ano, tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No. Podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšnění nízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla.

0: hospodářské křídlo a původní dřevěné části nahradil zděnými. Zdivo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
1: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
0: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
1: Ale ona je k věci náhodou.
0: Je krátká aspoň.
1: No tak to není. Tak, ale já si ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Zimmermann si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
0: Dobře, no.
1: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové
0: hole. Ano, tak už to radši neskracujte, prosím.
1: Zimmermann zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář. A byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
0: Jo, tak to je o kováři Jirsovi přímo, no, tak to jsem měl říct.
1: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Zimmermann pro její úžasnou vtipnost.
0: Asi nerozumíte. Pro její úžasnou vtipnost.
1: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
0: Do svého poznámkového sešitku. To bylo jen citoslovce smíchu.
1: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec, jo, prostě takhle, jak mě tady si říte, to jste divný chodec, když vám chybí bodec.
0: Je to celé, pane profesor. Ano, skončil jste?
1: Ano, ovšem takový přijor mohu vyprávět.
0: Ne. Já. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Zimmermannově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
1: Tam byla ještě taková věc, jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo. No, mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Ahoj, holubice.
4: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
3: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
4: Nic, totiž já nevím.
3: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
5: No, hezký.
3: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
4: Je to Jaromír, pan Poupě.
3: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
5: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
3: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
5: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
4: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
5: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
3: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
5: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
3: No, to je škoda, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
4: Abys rozuměl?
3: No.
4: Pan Poup je, no, je doktor.
3: No díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
5: Proč zahradník?
3: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
4: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
3: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský název, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
5: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
4: Migréna.
5: Ano, tak.
3: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
5: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, no vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
4: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
5: Co pak to jde?
3: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
4: Já nevím.
5: Já.
3: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
5: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne. Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
3: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezulvíte, ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku, ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
5: Já nechápu, kam tím vším míříte, skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
3: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
4: Co?
5: Cože?
3: No na kuří boka.
5: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
3: tady.
5: Já nemůžu.
3: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
5: Ne, neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
3: Já, že vás držím, já vás nedržím.
5: Moment, tak já můžu odejít?
3: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
5: Děkuji.
4: Naschledano.
3: Poslyš, Andulo.
4: No.
3: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
4: se. Evžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
3: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
4: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
3: No hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
4: Evžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
3: Ježišmarja, no. Došlo. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
4: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
3: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a těším ještě s mou fajfkou.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Růženka pocházela z velmi slušné rodiny. Já jsem znal její babičku a celou rodinu. Já jsem tam dokonce jako vojáka, který docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě byl samozřejmě ples holubáří. A hrála vám tam taková velká dechová
2: hudba. To jsem vám taky chtěl říct. Představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
1: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
2: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl já taky něco vysvědět. Co nemůžete
1: vysvědět? Co těžký to pochopit.
2: Cohle to je, já nevím, co se...
1: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit, abych řekl něco
2: důkladného. Krátka, dobře, jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárky.
1: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
2: No, tak buďte stícha chvíli.
1: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
2: Já jsem stál včera tady před kostelem. No dajte paní, to je moja
1: paní. Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. A hráli jsme na tango. Si nepamatuji si toho přes dvě vesnice, vlastně to tango není. Tak jsme v tance a bych řekl něco ducha plného. Říkám, slečno, vy... Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
2: No to já nemyslím, no.
1: A co?
2: Dobrá, legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
1: Podívejte se mě osobně jedno, kde vy jste stál.
2: Tady před kostelem jsem stál.
1: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
2: No co tady mám dělat?
1: No, to je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat.
3: Prosím vás.
2: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem. Víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak sfušovali, nebo co? On omlát moc, víte, svrk se, jako to se vezeme v kočárku. Legrace, co?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
1: No to já vidím, že nejste doma, já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu lety nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, poby ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako, no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudlič.
1: No, no. No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
2: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No já.
2: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
3: No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován. Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo,
1: ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. No, to je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne, to jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo, jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
2: jo, jo.
1: Se vypočítá, jo?
2: Litr a dvě deci, jo?
1: No, dejme tomu.
2: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
1: Tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
2: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
2: no
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: já.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom.
2: No jo,
1: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je
1: někteří
2: to...
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás. Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
2: Cože?
1: To není jeden jediný člověk.
2: No jo, proto. Se střídají, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle,
1: statisticky
2: jo,
1: to jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Jo, mám už na příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že?
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co?
1: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
2: No.
1: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
1: Ano.
2: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No.
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
1: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, původní dramatická inscenace Otcův syn, nebo také Synův otec, je odvážnou sondou do života kolem nás. Pojednává o složitých intermezi... No, prostě vztazích mezi otcem na jedné straně a matkou, jestli mi rozumíte, na straně druhé, po případě zpětně synem zase na straně třetí, na straně čtvrté. Autor píše, že jeho drama není vhodné pro děti a těhotné ženy.
2: Tátu, my máme za duch umýváku debatu s chlapci, to ti je tak strašně zajímavé.
1: Máš nějaké problémy, synu? Vidím ti to na očích. Pojďme si opět po létech popovídat jako chlap s otcem. No z očí do očí, z učí do učí, od plic do plic, z ruky do huby. No prostě jako generace z generací. Kolik tě je vlastně let? 15? Nebo teprve 20? No co mlčíš, co mě necháš tady mluvit do stěny? Co pak nejsem pořád tak trošičku tvůj táta? Co pak jsem vůči tobě nesplnil všechny své zákony otcovské povinnosti? Jaké, on se ptá, jaké? Tady jsem si to poznamenal, poslouchej holomku. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. Za třetí, dostat školu z kluka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího než já se tady dneska neobjeví. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhý, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Nahlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
1: Počkej.
2: Vítám místní smetánku, dobrý den.
1: Alois, opatrně.
2: Co?
1: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
2: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
1: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
2: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
1: Prosím tě. Necháme.
2: No, jestli pán nešel najisto.
1: Ne.
2: Po paměti, Pavlov, reflex.
1: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
2: ano.
1: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
2: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Zadu sedí chudí na učitele, nazdar, kolegové.
1: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťoch. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář.
tlusťoch utrhnout.

0: lavinu. To mě urazilo. Zatřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes, přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany?
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetíká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tatí?
2: Protože byl asi zamazanej.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak lez po kolenou. Žáno, protože jsi maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy jsi maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No voják, k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šlap si po svých, slone.
2: Já ti dám, šlap si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, neruš mé kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne?
2: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
2: No možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tatí?
2: No ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukaž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimed.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Come on.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio 1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Petr Kramný, který si odpykává 28 let za vraždu manželky a dcery v Egyptě, ke které došlo před 10 lety, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Námitky k posudku měl uplatnit trestním řízení.
0: Jihlava aktuálně.
1: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně i z dotace. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád, což je nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne.
0: Sport.
1: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička podlehla na newyorském betonu domácí Emě Navarové 3-6 a 5-7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 9. hodina odbyla a to znamená, že u mikrofonu Rádia Jihlava už je v tuto chvíli Míša Rotrová. Já vám přeji příjemné startující sobotní dopoledne. Doufám, že nás ladíte ideálně při volné sobotě. Pokud ne, pokud jste v práci, tak alespoň ať vám to rychle uteče. No a pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají volno, tak vězte, že pro vás i tuto sobotu budu mít řadu tipů, co můžete podniknout a kam vyrazit, ať už v Jihlavě nebo v celém našem kraji. V této hodině taky kalendárium a za malou chvíli budeme gratulovat k svátku.
0: Rádio Jihlava 101.

A na rádiu Jihlava teď už jdeme nahlédnout do kalendáře. Máme tady 5. září, což znamená, že svátek dneska mají všichni Borisové. Je to jméno slovanského původu, které se dá přeložit jako bojovník, který usiluje o mír. V České republice máme Borisů něco přes 2000, tak tedy pokud nás právě teď nějaký ladí, přejeme všechno nejlepší a posíláme k svátku další hity.

fontana.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: tady sobotní dopoledne, 1. zářijová sobota, nový školní rok v plném proudu, tak doufám, že to zatím zvládáte, milí učitelé, nebo i rodiče malých či větších školáků, samozřejmě i taky děti, doufejme, že to zvládají a že zatím mají ještě nějaké to nadšení do výuky, než se zase vytratí. No a za malou chvíli se podíváme na kalendárium a na to, jaké bylo 5. září v minulosti a jaké je v současnosti. Prozradím vám, kdo má dnes ve světě známých osobností narozeniny. Tak tedy zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: A teď už na vlnách Rádia Jihlava kalendárium. Datem 5. září, tak se nejprve pojďme podívat trošku do historie. Třeba do roku 1944, kdy vznikl Benelux. Belgie, Nizozemsko a Lucembursko vytvořili hospodářskou a politickou unii, jejíž název vznikl spojením názvů těchto tří zemí. Roku 1972 došlo k mnichovskému olympijskému masakru. Právě 5. září začal tragický útok na izraelské sportovce během olympijských her v Mnichově. Událost skončila smrtí všech 11 členů izraelské výpravy. No a roku 1977 odstartoval Voyager 1. Vypustila ji NASA, je to jedna z nejslavnějších kosmických sond a dodnes jde o jeden z nejvzdálenějších lidmi vytvořených objektů. Ještě připomeňme třeba rok 1980, kdy byl otevřen Gotthardský silniční tunel ve Švýcarsku, tehdy nejdelší silniční tunel na světě, přibližně dlouhých 16,3 kilometrů. Narozeniny tak ty dnes slaví například herec Pavel Nový, kterého znáte třeba ze S tebou mě baví svět nebo z dalších televizních seriálů a divadelních rolí. Ten slaví 78. 43 potom slaví Tomáš Savka, muzikálový zpěvák a herec, kterého znáte ze Superstar, ale získal i cenu Thálie. A do třetice všeho dobrého dnes má 75. narozeniny taky Michael Keaton, americký herec, známý jako třeba Batman nebo i z filmu Beetlejuice, Spotlight a tak dále. 5. září to byl také narozeninový den Freddieho Mercuryho. Kdyby žil, dnes by slavil kulaté 80. narozeniny. Tak na něj můžeme zavzpomínat. A pokud i vy dnes slavíte, přeje vám Rádio Jihlava všechno nejlepší.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Své stálé expozice zítra otevře zdarma 15 muzejních a galerijních institucí v Česku. Jejich zřizovatelem je Ministerstvo kultury. U státních muzeí a galerií tak začne platit nové pravidlo volných vstupů každou první neděli v měsíci.
1: Jihlava aktuálně.
2: Od pondělí 7. do neděle 13. září se kvůli pokračující rekonstrukci sítí uzavře křižovatka Tolstého a třídy legionářů. MHD to zatím neomezí. Od pondělí 14. září se práce rozšíří do větší části křižovatky. Soudkyně federálního soudu v Bostonu prodloužila zákaz, který brání americké poštovní službě zavést opatření prezidenta Donalda Trumpa, omezující korespondenční hlasování v listopadových volbách do kongresu. Rozhodnutí představuje další překážku pro Trumpovu administrativu v době, kdy jednotlivé státy začínají rozesílat hlasovací lístky.
1: Sport.
2: Trenér José Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse Juniora ale neproměnil.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po 10. hodině, posloucháte Rádio Jihlava, kde je s vámi Míša Rotrová a vězte, že tento víkend je nabitý událostmi jak tady v Jihlavě, tak případně i jinde v našem kraji. Takže pokud přemýšlíte, kam vyrazit, máte volno, tak věřím, že si z naší nabídky vyberete. Za malou chvíli si uděláme takový přehled, no a potom pro vás budu mít i podrobnější jednotlivé pozvánky. Tak určitě zůstaňte naladěni.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Posloucháte Rádio Jihlava a jak jsem slíbila, mám tady pro vás takový malý přehled toho, co se dnes koná. Začneme tady u nás v Jihlavě, kde probíhá Den evropského dědictví a zároveň Den otevřených dveří památek. K tomu také běží dožínkový jarmark. Můžete i vyrazit na akci pro dobrou věc, přijďte na koncert, pomůžete. K tomu se koná Den otevřených dveří Horáckého divadla a pokud bychom mířili trošku za Jihlavu, tak putovní vinaři na zámku v Přísece nebo Pístovská pouť. No a zítra potom třeba jihlavský půlmaraton. Tak o tomto všem budeme na vlnách Rádia Jihlava mluvit, rozhodně tedy zůstaňte naladěni.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Posloucháte Rádio Jihlava. Před malou chvílí jsem pro vás měla takový malý přehled toho, co se koná dnes a zítra v Jihlavě, případně v nejbližším okolí. A pokud byste chtěli malinko vzdálenější okolí, tak můžete vyrazit třeba na historické slavnosti do Velkého Meziříčí. I o této akci budeme na vlnách Rádia Jihlava mluvit. Dnes se koná také humpolecké vinobraní, anebo český pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Za malou chvíli tedy pozvánka přímo do Jihlavy na dužínkový jarmark, který probíhá, tak zůstaňte na ladění.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a v 10 hodin dopoledne odstartoval tady u nás v Jihlavě další dožínkový jarmark. Až do dnešní půl šesté si přímo v centru na Masarykově náměstí užijete jednak výstavu a prodej regionálních produktů, řemeslné dílny a další aktivity pro děti. A také třeba dorazí zemědělská technika nebo svou práci představí chovatelé a včelaři. K tomu pochopitelně hudební vystoupení. Někdy touto dobou začíná hrát cymbálová muzika Dolňáci, od půl jedné kapela Lipkovanka, ve čtvrté na tři Vacenoviáci a ve čtyři potom Tůfaranka. Dnešní dožínkový jarmark pro vás tedy až do podvečerních hodin v Jihlavě.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. S koncem léta a příchodem prvních chladnějších a deštivějších dnů začíná pro statisíce Čechů nejoblíbenější venkovní aktivita – houbaření. Lesy se plní lidmi z košíky a sociální sítě fotkami plnými úlovků. Podle expertů bude houb více týden co týden. Nejplodnější by pak podle nich měl být konec října.
1: Jihlava aktuálně.
2: Hejtmanství chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice inteligentní parkovací navigaci. Ta bude řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova informovat, kde mohou v danou chvíli zrovna zaparkovat. Do konce letošního roku by měla stát před autosalonem, kde bývala pekárna Lapek. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Spočívá v upřednostňování stability, duševního zdraví a spokojenosti před kariérními ambicemi. Podle psychologů však odchod do hůře placené práce nebo změna oboru může představovat i hazard a některým lidem přinést finanční stres.
1: Sport.
2: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Zítra se utkají od 14:30 ve skupině D s Čínou a v pondělí od 20:45 s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po čerstvých zprávách chvíli po 11. hodině a u mikrofonu Rádia Jihlava stále Míša Rotrová. A jak už jsem říkala, dnes probíhá v Jihlavě taky Den otevřených památek 2026. Co to znamená? Že můžete vyrazit na spoustu míst zdarma a na nejrůznější speciální prohlídky. Co všechno je otevřeno, o tom více za malou chvíli.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

A na vlnách Rádia Jihlava se teď podrobněji pojďme podívat na Den otevřených dveří památek 2026, který v Jihlavě probíhá právě dnes. Otevřeno je v rámci toho spoustu zajímavých míst a památek. Tak například historická radnice, kde probíhá speciální komentovaná prohlídka, a to i včetně běžně nepřístupných míst toho standardního okruhu. Jedna vyrazila před chvílí, další potom ve 13 hodin. Vyrazit můžete i na prohlídky s průvodcem historického centra města s kostelem povýšení svatého kříže ve 2 a ve 4. Otevřeno má i historické podzemí. I sem je dnes vstup zdarma. Stejně jako třeba do krytu civilní obrany. Tady stihnete ještě prohlídku ve 12, ve 14, 15 a v 16 hodin. Otevřený i Stříbrný dům, kde vás čeká ve 14 hodin prohlídka po písmo-malířské expozici s Viktorií Štěpánovou a Jiřím Neubertem a v 16 hodin potom workshop krasopísma a písmo-malířství. Také můžete vyrazit do domu Gustava Mahlera. I sem je po celý den volný vstup jak do expozic, tak i na výstavu. V 15 hodin vás tady čeká i doprovodný program festivalu Mahler Jihlava, a to překlad Mahlerovy korespondence s ukázkami z knihy Liebste Justy Briefe an die Familie. A protože ten program dnešního Dne otevřených památek je opravdu velmi bohatý, tak si počkejte ještě na další pozvánky v této hodině. Do té doby další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

Posloucháte Rádio Jihlava a v této hodině se věnujeme Dni otevřených památek, který v Jihlavě probíhá právě dnes. Otevřená spousta památek a zajímavých míst, to všechno zdarma, často s nějakými speciálními prohlídkami či doprovodným programem. Vyrazit můžete taky třeba do kostelu, svatého Ignáce z Loyoli, ten je pro vás otevřen do 17 hodin a v 15 proběhne komentovaná prohlídka kostela. Také můžete zavítat do kostela svatého Jakuba Většího, včetně kaple Bolestné Panny Marie, historických krovů a věže kostela, otevřeno také do 5, no a termíny komentovaných prohlídek jsou ještě ve 12, ve 13, 14 a 15 hodin. Co dalšího dnes můžete navštívit, o tom více za malý okamžik.

0: Asiáta a ve 2 hodiny můžete navštívit komentovanou prohlídku Vily. 15 hodin potom přednášku o životě a díle tohoto spisovatele, 16 hodin čtení z knihy Proučci a o 16:30 přírodovědná přednáška inspirovaná knihou Proučci. Tak co říkáte, ten program je opravdu velmi zajímavý a to jsem ještě nemluvila o tom, že otevřeno má dnes i Horácké divadlo Jihlava. Na pozvánku na toto místo si počkejte v další hodině, teď další hity a za okamžik aktuální zprávy.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Nic se nemění na tom, že se Filip Turek nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítingu v Havířově na Karvinsku v reakci na snahu předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky o změnu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol mají znovu příležitost přijít s řešením, které zlepší bezpečnost silničního provozu. Soutěž Moje vize 0 studenti pro bezpečné silnice vstupuje do 9. ročníku. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy. Registrace projektů probíhá do 31. března příštího roku. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí odmítla sundat rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Zasahovat nakonec musela policie. Pacientka mezitím z ordinace utekla. Nikomu se naštěstí nic nestalo.
0: Sport.
1: Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%. Dosud držel v klubu 27.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po 12. hodině, je tady doba oběda, vy posloucháte Rádio Jihlava, odkud vám Míša Rotrová přeje nejen příjemný poslech, ale právě třeba i dobrou chuť. A jak už jsem říkala, dnes probíhá v Jihlavě Den otevřených dveří památek 2026. To znamená, že nejrůznější místa, památky jsou otevřeny zdarma a často i s nějakým doprovodným programem a otevřeno má třeba i Horácké divadlo Jihlava. Podrobnosti za okamžik.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Ladíte Rádio Jihlava, no a do dnešního dne otevřených památek tady v Jihlavě se zapojilo i Horácké divadlo. I sem je pochopitelně vstup zdarma. A nejen, že tady dnes takto zahajují novou sezónu, ale zároveň vy můžete nahlédnout do divadelního zákulisí. Na prohlídku divadelním zákulisím se můžete vydat v doprovodu herců činoherního souboru a zaměstnanců. A určitě ještě stihnete prohlídku o 12:30. Pokud náhodou ne, tak určitě nevěžte hlavu, protože od 13 hodin na ten dopolední program naváže akce JEčko otevírá dveře divadla. Až do 3:45 budou připraveny divadelní workshopy s herci pro děti od 5 let a tvořivé dílničky v divadelní kavárně. Malí návštěvníci si tak budou moci divadlo nejen prohlédnout, ale také si ho sami vyzkoušet. V 16 hodin se potom program přesune na divadelní dvorek, kde vystoupí kapela Páni na hlídání. A v 17 hodin to všechno zakončí společné blahopřání divadlu a krájení dortu. Tak co říkáte, můžete zamířit do Horáckého divadla, zahájit 87. divadelní sezónu a užít si den, během kterého se vám otevírá celé krásné divadlo. Připomenu, že vstup je zdarma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám, couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a vyrazit dnes můžete taky na zámek Příseka. Tady se totiž dnes koná akce s názvem Putovní vinaři na zámku v Přísece. Podrobnosti

0: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka na krásnou akci Putovní vinaři na zámku v Přísece. Od 15 hodin se dnes můžete těšit na mini degustace, na velký vinařský kvíz nebo na cymbálovou muziku Helezná z Čejkovic. Ta začne 17 hodin. Pochopitelně nebude chybit ani letošní burčák a spousta skvělého vína. Tak tedy už dnes zámek Příseka a akce pro všechny milovníky dobrého vína.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Petr Kramný, který si odpykává 28 let za vraždu manželky a dcery v Egyptě, ke které došlo před 10 lety, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Námitky k posudku měl uplatnit trestním řízení.
1: Jihlava aktuálně.
2: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně i z dotace. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád, což je nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne.
1: Sport.
2: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička podlehla na newyorském betonu domácí Emě Navarové 3-6 a 5-7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina odbyla, máme po čerstvých zprávách a u mikrofonu je stále Míša Rotrová. Díky, že ladíte Rádio Jihlava a co takhle dnes vyrazit na pouť. Pístovská pouť se koná už po 16. Co všechno vás tam čeká, o tom více za chvíli, zůstaňte tedy s námi.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A na Rádiu Jihlava teď pozvánka na Pístovskou pouť. Už 16. ročník startuje dnes v

Praze, tak si to pojďme vzít pěkně postupně. Pěna pro děti o 14:30, o 16:15 Kašpar Kuba, zmiňované divadlo, o 17:30 blahopřání jubilantům, v 18:00 mše svatá a v 19:00 taneční zábava s trnovou růží. K tomu třeba ale taky preventivní hlídka městské policie, měření tlaku, myslivecké i hasičské soutěže a pochopitelně dobré jídlo a pití. Tak tedy pístovská pouť už dnes, moc si to užijte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: Ladíte Rádio Jihlava, dnes tady mám pro vás pozvánky především na ten dnešní den, který je na program opravdu velmi bohatý nejen v Jihlavě, ale i v okolí. No a pokud se říkáte, no a co zítra, tak co takhle jihlavský půlmaraton? No, pokud náhodou neplánujete vyloženě běžet půlmaraton, vězte, že se můžete zapojit třeba i do rodinného běhu, případně přihlásit děti do dětských závodů, no a nebo zkrátka jenom a pouze vyrazit fandit. Jihlavský půlmaraton zítra od 9. raní až do odpoledne v areálu Českého mlýna. A za malou chvíli pozvánka taky na historické slavnosti do Velkého Meziříčí.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modrooké, zatancuj si so mnou,

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Posloucháte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a vyrazit tento víkend můžete na zámek Velké Meziříčí na historické slavnosti. Ten program je tady opravdu bohatý a velmi zajímavý. Celé to odstartovalo dnes v 13:00 představením jednotek a příjezdem císaře. Čekají vás třeba komedianti na káře, módní přehlídka Bitva v zámeckém parku. Ta odstartuje v 15 hodin a 10 minut. A 17:25 potom nástup jednotek a jejich dekorování císařem. Podobný program potom i zítra, přičemž celé to bude ukončeno odpoledne. A tak tedy doporučuji tento víkend zavítat na zámek ve Velkém Meziříčí.
6: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Své stálé expozice zítra otevře zdarma 15 muzejních a galerijních institucí v Česku. Jejich zřizovatelem je Ministerstvo kultury. U státních muzeí a galerií tak začne platit nové pravidlo volných vstupů každou první neděli v měsíci.
1: Jihlava aktuálně.
2: Od pondělí 7. do neděle 13. září se kvůli pokračující rekonstrukci sítí uzavře křižovatka Tolstého a třídy legionářů. MHD to zatím neomezí. Od pondělí 14. září se práce rozšíří do větší části křižovatky. Soudkyně federálního soudu v Bostonu prodloužila zákaz, který brání americké poštovní službě zavést opatření prezidenta Donalda Trumpa, omezující korespondenční hlasování v listopadových volbách do kongresu. Rozhodnutí představuje další překážku pro Trumpovu administrativu v době, kdy jednotlivé státy začínají rozesílat hlasovací lístky.
1: Sport.
2: Trenér José Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse Juniora ale neproměnil.
1: Rádio Jihlava
3: 101.1 FM.
1: Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

0: hledáme signál.
1: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Víme, že za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: My jsme Rádio Jihlava, pěkný den vám všem. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 630 dětí, které ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. S koncem léta a příchodem prvních chladnějších a deštivějších dnů začíná pro statisíce Čechů nejoblíbenější venkovní aktivita – houbaření. Lesy se plní lidmi z košíky a sociální sítě fotkami plnými úlovků. Podle expertů bude houb více týden co týden. Nejplodnější by pak podle nich měl být konec října.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hejtmanství chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice inteligentní parkovací navigaci. Ta bude řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova informovat, kde mohou v danou chvíli zrovna zaparkovat. Do konce letošního roku by měla stát před autosalonem, kde bývala pekárna Lapek. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Spočívá v upřednostňování stability, duševního zdraví a spokojenosti před kariérními ambicemi. Podle psychologů však odchod do hůře placené práce nebo změna oboru může představovat i hazard a některým lidem přinést finanční stres.
0: Sport.
1: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Zítra se utkají o 14:30 ve skupině D s Čínou a v pondělí od 20:45 s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Víme, že Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Víc informací během chvíle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

díky, že ladíte rádio Jihlava, teď k tomu, co jsem nakousla. Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti slouží od tohoto týdne. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Pěkný den vám všem, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jiří.
1: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace jejich zřizovatelem nyní kraj by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoct i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda. Teď ale před námi další hity Rádia Jihlava. Mějte hezký den.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8. I could stay away.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Nic se nemění na tom, že se Filip Turek nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítingu v Havířově na Karvinsku v reakci na snahu předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky o změnu.
5: Jihlava aktuálně.
6: Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol mají znovu příležitost přijít s řešením, které zlepší bezpečnost silničního provozu. Soutěž Moje vize 0 studenti pro bezpečné silnice vstupuje do 9. ročníku. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy. Registrace projektů probíhá do 31. března příštího roku. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí odmítla sundat rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Zasahovat nakonec musela policie. Pacientka mezitím z ordinace utekla. Nikomu se naštěstí nic nestalo.
5: Sport.
6: Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%. Dosud držel v klubu 27.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěknou sobotu z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. Podrobnosti za momentík.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. První tři dostane v září na zakázku za 270,5 milionu korun bez daně. Dostala evropská státní dotace. Pro městskou hromadnou dopravu kupuje rovněž autobusy, které už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Hralci u Humpolce. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Žán mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Žán, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Žán? Takhle se musí svítit.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník. Víc informací už za pár minutek.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava taky v sobotu. Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník. Jeho dílo má být dárkem Jihlavě, kde se přehlídka letos po 30. uskuteční. Vedle uměleckého díla si festival své výročí připomene i hodinovým filmem s pracovním názvem Jihlava 30. Jehož režisérkou je Andrá Slováková. Přehlídka se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový víkend.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Petr Kramný, který si odpykává 28 let za vraždu manželky a dcery v Egyptě, ke které došlo před 10 lety, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Námitky k posudku měl uplatnit trestním řízení.
0: Jihlava aktuálně.
1: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně i z dotace. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád, což je nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne.
0: Sport.
1: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička podlehla na newyorském betonu domácí Emě Navarové 3-6 a 5-7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava, 101.1.

odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Víme, že za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Tady Jihlava pro váš lepší den a taky více o tom, že základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Další podrobnosti už za chviličku. 101.1 FM. Vaše jednička z

0: Jihlava, pěkný den vám všem. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 630 dětí, které ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Své stálé expozice zítra otevře zdarma 15 muzejních a galerijních institucí v Česku. Jejich zřizovatelem je Ministerstvo kultury. U státních muzeí a galerií tak začne platit nové pravidlo volných vstupů každou první neděli v měsíci.
0: Jihlava aktuálně.
1: Od pondělí 7. do neděle 13. září se kvůli pokračující rekonstrukci sítí uzavře křižovatka Tolstého a třídy legionářů. MHD to zatím neomezí. Od pondělí 14. září se práce rozšíří do větší části křižovatky. Soudkyně federálního soudu v Bostonu prodloužila zákaz, který brání americké poštovní službě zavést opatření prezidenta Donalda Trumpa, omezující korespondenční hlasování v listopadových volbách do kongresu. Rozhodnutí představuje další překážku pro Trumpovu administrativu v době, kdy jednotlivé státy začínají rozesílat hlasovací lístky.
0: Sport.
1: Trenér José Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse Juniora ale neproměnil.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Víme, že Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Víc informací během chvíle.
0: Rádio Jihlava 101.1

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti slouží od tohoto týdne. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Pěkný den vám všem, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Rádio Jihlava 101.1

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace jejich zřizovatelem nyní kraj by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoct i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platu, o kterém na jaře rozhodla vláda. Teď ale před námi další hity rádia Jihlava. Mějte hezký den.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě vidím.

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Zatímco je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodi vod?

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, no. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
2: Ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, no, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, no tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantové věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady, já no, to nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je ten Ivan Ivanovič, jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, já bych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krve prolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, jo, úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šách se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat,

0: padu. To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat, slabikovat, maničko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak. Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, já nevím.
2: Už jsi snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Máničko?
1: Abych si tu ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko něco vyčte, vyčte, pane Stejble.
3: Náhodou to by zkoukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: Fakt. No samozřejmě ten voják
2: musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No a já už jsem ti začíná věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Dopravdy, podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj, na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati? Když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš je čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka. No, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co? No čti, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Ty jsi starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
1: Yeah.
2: Jo, takhle. No tak to byla chytačka.
1: No, abyste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude čistit dřeváky?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Naučím vás ho... Oj, nechte si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás ho... hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines ho... já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás bude nudit, tak mě klidně pošlete do prhé. Tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostným bohatství České republiky. Tady je mapa České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu. Na jižní Moravě. Podél norské hranice jsou v obrovský ložiska uhlí, briket a koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharské hranici, tam se zase pěstujou známý ostravský vokurky. Ale Bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce to si lidi ty rajčata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe. Toto nebylo nebezpečné. I když jeden můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou vokůrku a oba dostali otravu krkrve. To je pravda. No a potom při západní hranici obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranice s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým pohraničí. Nikdo neměl nohy. A ta taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidět, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici 55, tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale nightcluby jsou tam pořád narvaný. Oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký jeho hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. A o tom to je.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K činnosti na hudební škole se Cimrman dostal díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarínu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Sám si také pěstoval houslové struny. Jednou z prvních investic bylo proto zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turšanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň Milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují. Prosím.
2: Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce.
1: Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part.

0: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
1: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou! V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali bušiti na vrata. A do třetice já to nechci. Nechci květěl. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy.
0: Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně-pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam.
2: Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty van der Postova generátoru.
0: Děkuji. Uvedená zásada měla vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka z ručného vmytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů van der Postova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu.
3: Promiňte, Cimrmanovi. Kolego, nezlobte se, já tady tak poslouchám ten váš výklad o tom plzeňském pivu a tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl tehdy ke stolu a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, objevil se ve dveřích Karl Widner, ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to...
4: Pane profesore, ředitel vídeňské opery, to byl tenkrát Wingl, Kurt Wingl.
3: No jo, to jsem poplet, ano. Wingl. A mířil se do kestelu vedle Cimrmana. Usedl a už měl před sebou napěněný půl litr. Cimrman se nejdřív na něj tak smutně podíval a potom zahlavolil na celý lokál větu. To jste divný chodec. Zahlavolil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Tak jen tak, abychom se občas na chvíli trochu pobavili.
0: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
2: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur. jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že jí hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr se vyméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj part i flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
0: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Tytlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
2: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
0: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v picikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se picikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: vorstellen, dass es mich jetzt dir, okay? Die Unase. Bacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné bít, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
1: Nebeda, Abeba, Addis Abeba.
2: Addis Abeba, kde leží, jo.
1: Ne, kde leží, kde leží.
2: Jo, kde leží, jo.
1: Kde leží, leží Addis Abeba.
2: Addis Abeba, kde leží. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
1: Jestli vás přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známé jména, samozřejmě, co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zvědá, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Vysí to na stěně, dělá to tik-tak a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jinou, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, jak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete dělat.
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý? Vysí to u umyvadla? Utírají se s tím ruce? A píská to.
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
1: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
2: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
2: No tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, no dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Že...
0: Nejpohodnější.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakkoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč malně byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. Upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovaly, dodávaly, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, halo, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, chtěl, no, to je mě jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, no. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu. Teda,
1: dobře.
2: No. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic? A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak na kdy sakra to chcete, a kolik těch jste vyštěláte?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozítří. Na včera už nechci žádnej. V sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva, no tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo!
2: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jdem ještě 20, ne, to je docela. Ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se koukám na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Hrabé léto na rádiu Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: No, no, no.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Kažbůh, soudru.
1: Jméno.
2: Hlušmi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušmi si hák.
1: Maskujte to.
2: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
1: Undatra?
2: No to je jako undatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy.
2: Ježiš, moje poklávku a pěkně mi
1: tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte. Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v prvním poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať vám bude to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasný,
2: to
1: ne?
2: To zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že veče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: na rádiu Jihlava.
1: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou někdo řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čiperný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme měli nějací prostě třeba sprdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdličky a tohle. No a podívejte se, z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, i že nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ti to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, pak tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbineta. Za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli, to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama.

a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhlí, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, pač tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného. 101.1 FM. Vaše jednička s českými